rozmotám tyhle kabely, klidně zrovna uprostřed vichřice, vypravím se za tebou. Až umyju tyhle hromady nádobí, klidně zrovna uprostřed pandemie, vypravím se za tebou. Až se prohrabu všema e-mailama, klidně zrovna uprostřed revoluce, vypravím se za tebou. Udělám si řidičák, osedlám si bizona, zamakám na sobě a vypravím se za tebou. Až vystříznivím, až se oholím, klidně zrovna uprostřed kataklizmatu, vypravím se za tebou. Až dopíšu všechny písničky s přesezenýma nohama, vypravím se za tebou. Vypravím se za tebou.

V Rádiu Litera ste počúvali adaptáciu frašky Jána Chalupku Fuk a huk. Pre rozhlas ju adaptoval a režíne naštudoval Alexander Noskovič. Účinkovali František Zvarík, Ondrej Jariabek, Viera Bálintová, Beta Poničanová, Ivan Krajíček, Anton Korenči a Štefan Figura. Scénická hudba Igor Bázlik. Zvuk Erwin Eisler. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1968.

Chatham Soffer sa oženil so Sárou Egerovou z Poznane. O rok na to mu Sára oznámila šťastnú novinu.

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz sem k stolu.
0: K stolu, čo? A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obráčil som šafe v dnom hore.
2: Ty na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: A? Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ako keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
3: Pardon, ja pomýlim sa. Nebudu rušiť. Vyjedli?
1: Jedli.
3: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
3: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
3: Mlieko nepiju. Nepiju. To váš brat?
1: Brat.
3: A ten?
1: Tiež brat.
3: Všetci bratri. Všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
3: No a teď?
1: Ja.
3: No tak hrej. Vem hrej.
1: Nechce sa mi to...
0: Zahraj. Hraj, na čo čakáš?
1: Keď je takto...

Prišiel si si duš? No. Tu v kamvičke máš pre otca polievku. Dávaj na ňu pozor. Nevylej. A tu v siecke, v riadoch je ostatné jedlo. A povedz otcovi, že bielizeň mu pošleme v polovici týždňa. Tu máš 5 korún za cestu.

V Rádiu Litera ste počúvali adaptáciu frašky Jána Chalupku Fuk a huk. Pre rozhlas ju adaptoval a režíne naštudoval Alexander Noskovič. Účinkovali František Zvarík, Ondrej Jariabek, Viera Bálintová, Beta Poničanová, Ivan Krajíček, Anton Korenči a Štefan Figura. Scénická hudba Igor Bázlik. Zvuk Erwin Eisler. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1968.

0: stole čtyřeme skal, šedý kouř zakalil tvůj dech.
1: Kme stáj?
0: Nevím, dneska líp. Dneska jsem dýmem na tvírtech. 100 roků už jsme nespal, dýcháme v sobě tet a tet. Až usneš lunu, zapálím poslední z dnešních cigaret.